0: Toto. Vyhlomba. Všichni by měla ujít do katastrofy. Těchle by vyhlášit. Mohla to padat, jsem to měl. Aby to vlastně prošlo po, bude k zeropší.
1: Ale ven.